0: rychlosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.

0: Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
1: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
0: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
1: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
0: To je Audi Q7 Perfection.
1: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá,
0: ten nejezdí.
1: Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás.

0: velikosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.

0: Hit Radio FM Plus.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
1: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
0: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
1: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
0: To je Audi Q7 Perfection.
1: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá,
0: ten nejezdí.
1: Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás. Porsche.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásné sobotní ráno, blíží se 7. hodina a také první zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Investice do bytu na pronájem je podle aktuálních dat nejméně výhodná za poslední 4 roky, a to hlavně kvůli vysokým cenám nemovitostí a dražším hypotékám. V Praze činí výnos z nájmu jen kolem 3,3% a návratnost může v praxi přesáhnout 30 let. Lépe vychází například Ústí nad Labem, kde je výnosnost kolem 5% a návratnost zhruba 20 let. Ceny bytu přitom dál rostou, meziročně jsou vyšší o 11,3% a poptávka po nich zůstává stále silná. Francouzské děti mladších 15 let mohou zatím dál

0: 11, čímž opět vylepšil český národní rekord. O zhruba 20 minut později nastoupil čerstvý evropský šampion i do smíšené štafety na 4x100 metrů, kde spolu s Jakubem Janem Kryškem, Barborou Janíčkovou a Barborou Sémanovou obsadil ve finále krásné 5. místo. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Víkend v Domažlicích patří chodským slavnostem. Tradiční akce do města každoročně přiláká 10 000 lidí. A také letos probíhá bohatý doprovodný program. Návštěvníci se mohou těšit na hudební a taneční vystoupení na několika pódiích. Chybět nebude jarmark ani vyhlášené chodské koláče.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Sobota nabídne jasno nebo skoro jasno, teď po ránu ještě užívejte příjemných teplot, protože odpolední maxima dosáhnou až na 36 stupňů Celsia.
2: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
3: Víkend
2: s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
4: Dobré ráno.
0: Krásné ráno.
4: Konečně jsme tady spolu, Fitipaldi. Kde jsi byl tak dlouho?
0: Musel jsem si chvíli odpočinout, abych se na tebe a posluchače zase mohl o to více těšit.
4: Já tě praštím. Každopádně hezké dobré ráno s vámi, Lea a Filip, 7:03. No konečně jsme tady spolu. Normálně jsi mi chyběl, chápeš to?
0: Pak jo, tak to je hezký.
4: Neměla bych to říkat takhle.
0: Je vidět, že to šéf teda poskládal dobře, tu dvojici chvíli to trvalo, ale nakonec.
4: Já ho zabiju. Tak hezké ráno, kamarádi, startujeme právě teď nejlepší víkend českého éteru. Jdeme na to, ne? Miley Cyrus za vámi letí.
2: Hit Radio FM+.

0: Dobré ráno, jdeme slavit, Česká republiko, protože není lepší čas na slavení než sobota ráno. Miroslav Knedla se stal v Paříži mistrem Evropy v závodě na 50 metrů, znak a slaví životní úspěch. Gratulace veliká, já bych řekla, že ten kluk ten bazén zaplave možná rychleji, než já stihnu vůbec přeskočit kaluž. Filipe, co ty?
1: No já to možná ani nedoplavu ten jeden bazén tam a zpátky. Takhle, mimochodem řekněte si i vy nahlas, i ty, jak je to třeba dlouho, co jsi zkoušel vůbec jako celou tu dílku bazénu zaplavat, protože někdo chodí pravidelně běhat ano. I plavat, ale já třeba jsem to zkoušel tak před půl rokem, těch 50 metrů tuším, že má ten bazén a jako tam a zpátky jenom v lehoučkém tempu a člověk, jak není zvyklej, tak si řekne, to je 100 metrů a já už nemůžu vlastně.
0: A přitom se říká, že plavání je jedna z nejlepších aktivit pro naše tělo a já se odhodlávám plavat jít strašně dlouho, jenže všude jsou takový ty pidimidi bazénky, že jo? To bys jich mohl dělat tak 300, aby si měl prostě fakt něco naplaváno. A chci chodit plavat, je to hezký na postavu, posílíš tím svalstvo, příjemné s užitečným, děláš něco pro zdraví. Každopádně zatímco ostatní ve finále tuhli, tak on prostě zařadil takovou tu vyšší rychlostní stupeň rychlosti svojí a všichni koukali, jak tam vlastně ten Knedla plave. No. Je to taková inspirace i pro nás všechny, co možná vzdáváme fitko po 10 minutách na páse.

0: Hezké dobré ráno, 2 minutky po 8:15 s vámi Lea s Filipem, doufám, že se vám parádně vstává. Pojďme se podívat, čím je 15. srpen 2026 významný. Nejenom to, že vlastně za 14 dní už jste jde do školy. Rodičové budou mít radost, že jo, od studentů.
1: No, už kupují sešity, tušky, já jsem to viděl, teď jsem byl v hypermarketu včera.
0: A to je drahá paráda.
1: Jo, teď už to tam házeli, že jo, ale teď jsem se díval, jako, že třeba aktovka, nebo prostě, nevím, jestli se to nosí, jo, asi ty hodně mladý, tak třeba přes 1000 korun, to je no. Taková aktovka, kde jsou nějaký symboly.
0: No, je to tak, každopádně, nejenom to, že tady za 14 dní nám začne škola, tak taky Ben Affleck slaví 54 let, nebo Joe Jonas, Jonas Brothers 37, a taky je den energy drinku, drinku, jsem chtěla říct.
1: A já mám narozeniny dneska ještě.
0: Ale ty jsi měl už narozeniny. A aby toho nebylo málo, tak je den objevu, tak já jsem ráda, že ses tady konečně objevil po nějaký tý pauze.
1: Tak přeci
0: a taky den relaxace, tak prosím vás, ten relax si dopřávejte, kdykoliv to pocítíte, že nejste OK, tak prostě relaxujte, odpočívejte. A pokud možno samozřejmě s Hitrádiem a naším playlistem. Za chviličku Eva Farná, Miraj nebo Lucienzo Don Omar, typicky letní song.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
4: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
5: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
3: West Bohemia Tour. Světová cyklistická špička v Plzeňském kraji. Přijďte fandit týmům z Tour de France. Od čtvrtka 20. srpna do neděle 23. srpna se na vás těšíme na vrchu Radyně, na náměstí v Rokycanech, na náměstí v Klatovech a na Vinicích v Plzni. Trasy jednotlivých etap najdete na www.westbohemiatour.cz. Fandíme světové cyklistice.
4: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
5: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
4: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
5: Chevrolet,
4: Camaro Bumblebee,
5: Ford Mustang GT,
4: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
5: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
4: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
5: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
6: Firma na zážitky.
4: CZ.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hitrádio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Geronimo. My se jdeme podívat na ranní update.
1: Ranní update.
2: Pojďme se mrknout, co je nového. Jedno americké muzeum vzdalo hold zesnulému umělci opravdu netradičním způsobem. Podlahu pokrylo takovým množstvím arašídového másla, že by vystačilo na přibližně 15 000 sendvičů. Instalace má připomenout autoru osobitý styl a okamžitě vzbudila velký zájem návštěvníků. Jeden z největších pokladů herní historie našel nového majitele. Na aukčním portálu eBay se prodala vývojářská cartridge pro Nintendo DS obsahující vzácnou hru Poké Park Fishing Contest, která byla v roce 2005 dostupná jen několik měsíců v Japonsku. Přepočtu za ní nový majitel zaplatil přibližně 700 000 korun. No a pohádkové štěstí měl cestující, který pouze přestupoval na letišti v Las Vegas. Čekání na navazující spoj si zkrátil u jednoho z tamních výherních automatů a vsadil pouhých $10, tedy nějakých 250 korun. Domů si nakonec odváží jackpot ve výši přepočtu bezmála 1,70 milionu korun. Radost mu navíc nekazí ani daně, stát Nevada totiž výhry z hazardu osvobozuje od poplatků, takže je to i celé jeho ta částka.
0: Gratulace.
2: 71 milionů korun.
0: A proč nedá nic nám dvěma a našim posluchačům?
2: Protože nás neposlouchá, jinak by nám milion poslal.
0: Pojďme vstávat se skvělou muzikou. Co takhle devadesátky? DJ Bobo, everybody! Tak já vám všem, nám všem, přeju krásné dobré ráno, sobota 15. srpen, posloucháte Hit Radio, s vámi Lea a Filip a vy naši úžasní posluchači. Napište nám, kdo vstáváte s námi na 777-937-777 a teď už DJ Bobo na plný pecky.

0: Bibirexa, Faithless a vaše zprávy. Píšete nám, ahojky, vstáváme, jsme v Chebu na krajince, jdeme s Hafem na procházku. Děkujeme za zprávu, tady taky Honza, ahoj, z hůru jsem od 3:30, o 4 u rádia v busu, hezký den, tak asi řidič autobusu. Další zpráva nám tady přišla od Martiny. Ahoj Leonko, právě u nás probíhá keltská noc, na kterou nemůžu, protože Vánoce se blíží a já musím malovat. To nechápu. No, Vánoce se blíží a já musím malovat. A počkej, a kdo by po probdělé noci pracoval, takže poslouchám vás a užívám si pěkné ráno, hezký den Martina. Martinko, napiš nám ještě, co maluješ, nebo kde maluješ, koho maluješ?
1: Mě tam spíš nejvíc zaujalo to slovo Vánoce a jsem se kouknul do pravého dolního rohu na počítač.
0: No, za 4 měsíce?
1: A je to 4 měsíce a 9 dní.
0: 4.
1: To je jedno, já mluvím normálně pražsky, že jo? 4. 4 měsíce.
0: No jo, Vánočky tady budou, já se těším, protože pro mě je to hlavní sezóna, tak pojďme si ale užívat ještě toho léta, aspoň chviličku, jo?

0: Eta letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač Eta Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
1: Navštivte největší specializovanou prodejnu postelí a matrací. Postele Losina.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásné sobotní ráno, je 8 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Z veřejného zdravotního pojištění by se mělo od příštího roku nově hradit například laboratorní vyšetření pro pacienty s chronickým onemocněním ledvin či takzvaná tenotomie, která může pomoci lidem s cukrovkou. Počítá s tím vyhláška ministerstva zdravotnictví, která prošla připomínkovým řízením. Na seznam přidává desítky nových zákroků či vyšetření a vyřazuje ty zastaralé či neefektivní. Většina požárů v okolí chorvatského letoviska Omiš je již pod kontrolou, uvedl v pátek podvečer šéf chorvatských hasičů Slavko Tucaković. Kvůli rozsáhlému požáru, který v oblasti vypukl ve čtvrtek večer, bylo evakuováno

0: Aktivit probíhá tradičně v Plzni za Plazou, kde si zájemci mohou vyzkoušet známé i neobvyklé sportovní aktivity. Děti navíc mohou během 9 dnů získat kompletní sadu medailí. Akce potrvá do 23. srpna a vstupné je zdarma.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Kdo čekal opět na krásné a tropické počasí, tak se dnes dočká. Bude jasno až polojasno, odpolední maxima až na 36 stupních Celsia.
1: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
3: Dobré ráno!
2: Tak to jsme chtěli sladit, jeden řekl dobré a druhý krásné, ale to nevadí.
3: De facto to znamená to samé. Hezké dobré ráno, 3 minutky po 8, Lea s Filipem s vámi. Pokračujeme dál, Robin Schulz, Erik Sirola, nebo Erika Sirola. To jsem neřekla, ach jo, víte co, pojďme radši hrát, teď už Hozier.

0: Speechless. Erika Sirola, Robin Schulz, Speechless, právě teď 9 minutek po 8 hodině. Hezké dobré ráno. No a já vám všem řeknu takové jedno číslo, po kterém už nikdy nepodáte ruku cizímu člověku s klidem duši. Po toaletě si totiž ruce myje pouze 71% Čechů.
1: A? Jenom? Aha. Takže počkej, 29% nemá umytou ruku, jo? Takže ty uděláš takový to, čau kámo, takhle si s ním plácneš a pak dostal jsem chuť na hranolky z mekáče.
0: Fuj, to je prostě, já nevím, nejhorší na tom je, že právě ti lidé se pak dotýkají těch klik, madel v tramvaji a pak vám prostě přesně, jak říkáš, podají ruku na schůzce. Podle mě jsou to ti i sami lidé, kteří, já nevím, v nákupních marketech promačkávají všech 10 rohlíků, aby zjistili, než si jeden vezmou. Všechno ohmataj, osahaj. Možná bychom měli zavést i takové ty povinné kontroly u dveří jako v mateřské školce, že jo? Kdo si nemije ruce na veřejných záchodcích, měl by mít povinnost nosit na čele nálepku s varováním, nebo nevím, jak tomu zabránit.
1: No ale víš, co je strašně, ještě víš, že já jsem taky analytik, jo? Ale představ si tady, měli bychom společné toalety, já půjdu před tebou, neumiju si ruku, to znamená šáhnu na tu kliku tou neumytou ruku a ty si potom sice ty ruce umyješ, ale sáhneš tak na tu kliku po mně, takže tam ty bacily máš stejně. To je nejhorší.
0: Ty máš nějaký bacily.
1: No, kdybych si neumyl ruce samozřejmě,
0: já to
1: budu otvírat od dneška loktem takhle.
0: Ale mně se třeba stalo, a není to tak dlouho, nedávno jsme byli na benzínce, přede mnou paní, že jo, šli jsme obě na záchod, teď jsme se setkali u toho umyvadla, já si ruce umyla, ona ne. A teď jsme vyšli z té toalety a ona šla k pokladně a začala si prostě strkat prsty do pusy. Z ničeho nic, prostě nevím, něco si vytahovat z jazyka, na jazyku něco měla, nevím. A já normálně nahlas řekla, byla tam se mnou moje kamarádka Janička, ne, řekla jsem, tak paní si nemeje ruce, no, tak pak ruce do pusy, se na mě tak podívala, no, to víš, že jí bylo stydno, že jo, ale opravdu se to děje, tak dejte vědět, jak to mají naši posluchači. Mejete si na toaletách ruce nebo ne?
1: Jste
0: 71%
1: nebo ne?
0: Filipe, 71% Čechů si je myje, ten zbytek ne. Já jsem žeravá, co nám přijde. 777 937 777.

Krásné dobré ráno, nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích, kde nás najdete jako Hit Radio, Instagram, Facebook, protože pro vás toho chystáme opravdu spousty i z takové té naší rádiové backstage, jak se říká. No a sociální sítě v 21. století vládnou světu, co si budem. Tak budeme rádi, když budeme spolu i tam. Za chviličku Lady Gaga, Abracadabra, anebo spousty dalších skvělých muziky.

0: rychlosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
4: Přesvědčte se o největším výběru postelí a madrací. Postele Losina.cz.
5: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
6: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
7: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Gaga. Právě teď Filip Lejček a ranní update.
1: Ranní update.
2: 36-letý Ince v letadle ve výšce 9100 metrů sápal na nouzový východ a chtěl jej otevřít. Cestující strojení mířícího z malajského Kuala Lumpuru do indického Kočinu prožívali hororové chvilky, než se agresivního pasažéra podařilo spacifikovat. Plzeňská zoologická zahrada slaví úspěch a poprvé ve své novodobé historii si tam narodila mláďata nosálů bělohubých. A navíc jsou to hned trojčata. Na svět přišla sice už 22. června, zoo však informaci zveřejnila až teď. V České knize rekordů budou zapsáni dva parťáci, Michal Merganič a Jan Kučera, kteří v posilovně v Brně strávili 24 hodin na veslařském trenažeru. Střídali se po 20 minutách a celkově urazili vzdálenost 331 kilometrů. Po celou dobu je podporovala rodina a kolegové. Nejvíce je prý nakopla palačinka s nutelou, to je zajímavý, co?
0: Palačinka s nutelou, to bych si dala.
2: Já taky, ale to veslování už úplně ne. 24 hodin, chlapi, klobouk dolů.
0: Where do you go, no mercy, a taky Linkin Park. Hezké dobré sobotní ráno.

0: to Bottom, Linkin Park, Hit Radio s vámi, hezké dobré ráno, za pár minutek 8:45. A to znamená, že po 9. hodině se tady bude Filipku roztáčet, co?
1: Narozeninová ruleta.
0: Ano, máme tam opět další nezapomenutelný zážitek a tentokrát takový relaxační. Od hlavy, od kořínku vlasů až po konečky prstů, nechtů na nohou. Takže si užijete určitě nádherný výstřel do vesmíru, jak se říká. Takže pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, to je ideální pro vás. Po 9. hodině jdeme na to, zapište si číslo 800 937 937 a potom už stačí jenom zavolat.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Franto, kde jsou ty maliny?
3: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
2: Taky zavakuovaný.
4: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. domo-elektro.cz.
5: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM. Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
6: Porsche Plzeň.
7: Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
8: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
7: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
8: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
7: To je Audi Q7 Perfection.
8: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá, ten nejezdí. Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás.
6: Porsche Plzeň.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásnou sobotu, za malou chvíli 9:00 a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo pravidelné i nové dárce krve, aby v těchto dnech přišli k odběru. Zásoby krve v českých nemocnicích se v letních měsících výrazně snížily a na některých pracovištích se dostávají na kritickou úroveň. Zatímco počet dárců během prázdnin klesá, potřeba krve v nemocnicích naopak roste. Finanční domy reagují u spořících účtů na červnové zvýšení základních úrokových sazeb centrální bankou a zatím spíše jen mírně. K úpravě směrem nahoru sáhly jen některé z nich. I tak se ale lze vyšplat i na více než 4,2% ročně. Většinou je to ale podmíněno řadou podmínek, které bývají poměrně tvrdé. A někdy se nejvyšší sazby vztahují dokonce jen na nové klienty. A pojďme také na fotbal. 4 zápasy čtvrtého kola má dnes na programu první fotbalová liga. Sparta po vyřazení s Lyonem v kvalifikaci Ligy mistrů přivítá Teplice. Od 17 hodin v domácí soutěži si po dvou porážkách už nemůže dovolit další ztrátu. Trápící se Plzeň chce proti Zlínu poprvé v ročníku zvítězit. Jejich duel začne ve 20 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: V Plzni v pátek odstartoval multižánrový festival Na ulici. Největší hudební přehlídka ve městě potrvá do 22. srpna. Kvůli rekonstrukci náměstí Republiky a střechy katedrály se akce přesunula do areálu Depo 2015. Další scény pak jsou v docházkové vzdálenosti a vstupné je zdarma.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
9: Sobota nabídne jasno až polojasno. Užít si taky můžete tropických teplot, protože v týdnu se ochladí, a to konkrétně od pondělí. Dnes ale maxima až na 36 stupních Celsia.
1: Štěstí na 6 písmen.

0: Zara Larsson, Hit Radio s vámi 9 hodin 9 minut. Startuje poslední čtvrtina prázdnin, to už jsme si dneska říkali, protože právě teď, dneska nastává ten zlomový moment, kdy se z letního klidu stává taková, jak bych to nazvala, olympijská disciplína v dohánění různých nezapomenutelných zážitků. To znamená, že dopoledne si užíváte kávy na terásce, odpoledne vás polije studený pot, když v supermarketu uvidíte regál s penály a takovýma těma školníma potřebama, to tady zmiňoval vlastně i Filda, že už to je v těch velkých supermarketech, takže já nevím, upřímně, nejdůležitější na dnešku není to, co končí, ale to, co nám prostě, přátelé, ještě zbývá. Máme před sebou zhruba, Filipe, ty jsi taková kalkulačka, 500 hodin času do konce prázdnin.
1: No kolik to je? 15 dní, no? Tak 15 krát 24, no? Tak to se mi nechce počítat teď úplně.
0: No, takže ale máme před sebou zhruba 500-600 hodin času, který můžeme buď proplýtvat přemýšlením o práci, o škole, co bude, nebude, anebo ho prostě prožít. Takže já si teď tady veřejně dávám závazek, jo? Dávám si závazek, žádné nákupy školních pomůcek až do posledního srpnového víkendu. A taky tenhle čas prostě patří nám, ne papírnictví a stresu z toho, co prostě přijde v září. Takže prosím vás, přátelé, kamarádi, klídeček, je to jako neděle večer, který má ale 17 dní, jo? Takže ještě pohodička, užívejte si léta a žádný stres. A k tomu skvělá muzika, jako teď.

0: Co tak, hele, masáž, relaxační, od hlavy až k patě. To tady dneska máme v rámci narozeninové rulety. Takže pokud máte ve svém okolí někoho, kdo měl, má nebo bude mít narozeniny, tak 800 937 937 volat můžete právě teď. A my se těšíme s Fildou, komu z vás dneska uděláme radost a taky jakou píseň si dneska podle datumu narození vašeho oslavence vyberete. Takže volejte a my posíláme skvělý hity. Divokej byl, Pocit, Artemas a nebo taky Pink.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Zdravotní sestrou jsem chtěla být už jako malá holka. Pomáhat lidem, měnit svět kolem sebe k lepšímu a dělat práci, která má smysl. Podařilo se mi získat místo v Městském ústavu sociálních služeb Plzeň. Nebudu ti lhát, jednoduchá práce to není, ale vím, že dělám správnou věc, umí mě ohodnotit, pracujeme bez přesčasů a jen na 2 směny. Do týmu by se nám hodila kolegyně, která to má podobně, tak se přihlas a staň se i ty sestřičkou s velkým srdcem v Plzni. muss.plzeň.eu.
10: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.

0: Káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM, Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Atención!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
5: Yes!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: narozeninová ruleta se jde roztáčet pro někoho z vás a já se ptám, koho máme na telefonu. Halo, halo.
1: Halo, halo, ahoj, tady Hanka z Kostelce u Jihlavy.
0: Ahoj, Haničko z Kostelce u Jihlavy. Doufám, že se máš krásně. Jaké jsou plány teďko na léto, na dnešek, na zítra?
1: Na dnešek máme akci hlídání security v Dačicích na Amos Fest.
0: Jasně, bude horko.
1: Bude horko, ano.
0: Potřeba se vybavit a dodržovat pitný režim. A prozraď nám, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozky.
1: Včera měla dcera Kristýnka narozeniny 15.
0: Ježíš, to je krásný, taková první pomyslná hranice té dospělosti. Takže gratulace, posíláme velké pozdravy. A jak se jmenuje, Hanička taky?
1: Jmenuje se Kristýnka.
0: Jo, Kristýnka, dobře. Tak my potřebujeme to datum.
1: 2011.
0: Datum?
1: 14. srpna.
0: Už to tady mám, to je stejně staré jako můj syn, to je taky rok 2011. Tak já už to tady zadávám a jdeme na pravidla. Hani, zahrajeme ti tři hudební ukázky s datumem 14.8. a jsou to hity, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád. A na tobě to bude, aby jsme společně jeden ten hit vybrali pro tvou dceru Kristýnku, která oslavila včera 15. Jdeme na to?
1: Ano, jdeme na to.
0: Upozorním, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet, jo?
1: Ano.
0: Tak začínáme právě teď. Celine Dion, My Heart Will Go On.
1: Tak to půjdem dál.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. Another Day in Paradise, Phil Collins.
1: Ta se líbí i mně, tak asi necháme tuhle.
0: Dobře, takže necháme tuhle, jo? Stojíš si zatím?
1: Stojím.
0: Dobře. Tak teď máš ten správný okamžik, aby si mohla sdělit Kristýnce cokoliv máš na srdíčku. Pojď na to.
1: No já bych jí chtěla hlavně znovu popřát všechno nejlepší k narozeninám. Hodně štěstíčka, hlavně zdravíčko, lásku ze všech stran, ona si ji zaslouží a vstup do nové školy, ať se zadaří.
0: A co jde studovat?
1: Manažerskou akademii.
0: Krásný, tak gratulujeme, posíláme velké pozdravy, hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky, zdraví je samozřejmě to nejdůležitější. No a aby toho nebylo málo, holky, tak to tak vypadá, že si budete muset udělat výlet do Prahy, protože tady na vás čeká nezapomenutelný zážitek, asijská masáž v Praze.
1: Výborně.
0: Takže šup, sednout do autíčka nebo na vlak a udělat si krásný výlet do naší metropole a zároveň příjemně s užitečným odpočinout, vypnout, relaxovat. Tak nám taky vydrž na telefonu, Hani, ať víme, kam to poslat. No a Phila Collinse, Another Day in Paradise posíláme za tebou. Měj se krásně.
1: Ty taky, krásný den.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Přátelé, a nebojte, zítra taky bude narozeninová ruleta. Můžete se mrknout na firma na zážitky.cz, co tam všechno nabízí. My tady pro vás zase něco budeme mít.

0: chutná sobotní dopoledne, David Guetta a She Wolf. Doufám, že vám to udělalo radost. A mám pro vás další takovou zprávu, která není tak velmi častá, ale vzhledem k tomu, že opět máme v éteru váš oblíbený podcast Báry Divišové na jedné vlně, který přijde po 11. hodině, kdy mají být oficiálně hity na přání k vaření, tak jsme se rozhodli se šéfem, že vám samozřejmě ty hity na přání nevezmeme, ale budeme je hrát dneska o hodinku dříve. To znamená jediné pro vás na 777-937-777 právě teď pište, co byste rádi slyšeli z éteru Hit Rádia a já se vám to pokusím splnit, protože je pravda, že těch přáníček chodí opravdu hodně, ale snažíme se vyhovět vám co nejvíce, když se třeba hity opakují a tak podobně, nebo když někdo chcete popřát někomu skrz éter, nebo říct jenom to, že ho máte rádi, protože to je strašně hezký a měli bychom si to říkat velmi často, kdykoliv to cítíte. To jste mi teď taky připomněli, že bych měla napsat svému chlapovi aspoň dobré ráno. Jsem se mu dneska ještě neozvala. Každopádně prostě dělejte všechno tak, jak cítíte. A pokud vám k tomu bude hrát skvělá muzika jenom podle vás, tak co víc si můžete přát? Takže 777-937-777, těším se, co dneska zahrajeme po 10. hodině.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Nezapomeňte, že třetinu života strávíte v posteli. Postele Losina.cz.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
4: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.sanpack.com.
5: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Počet lidí odsouzených k nepodmíněnému trestu se od začátku roku mírně snížil. Přispěla k tomu trestní reforma, která zmírnila postihování opakovaných drobných krádeží a neplacení výživného. České věznice jsou přesto zaplněné přibližně z 97%. Vládní koalice považuje některé změny za příliš benevolentní a chce část trestů opět zpřísnit. Některé ovocné plody budou kvůli suchu menší, mohou mít také popálené slupky, to se týká hlavně jablek a hrušek, uvedl předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík. Podle unie poškození snižuje kvalitu ovoce a nejvíce trpí sady na jižní Moravě. Úrodě škodí i hmyz, který v normálních podmínkách ovocnářům naopak popálí.

0: letošní vystoupení na několika pódiích. Chybět nebude jarmark ani vyhlášené chodské koláče.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Sobota nabídne jasno až polojasno, pokud ste milovníci tropických teplot, dnes si přijdete na své, protože v týdnu se bude pomaličku ochlazovat. Dnešní maxima však vystoupají až na 36 stupňů Celzia.
1: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
3: Hezké dobré dopoledne, 4 minutky po 10. Výjimečně vám budeme hrát hity na přání k vaření právě teď tuhle hodinku, protože potom nás čeká po 11. podcast Báry Divišové na jedné vlně. Tak kdo chcete slyšet svoje oblíbené songy? Od toho jsem tady. Pište na 777 937 777 nebo na můj Instagram Lea Giongiosi. No a za chvilku se těším. Teď už Coldplay a Beyoncé.
1: Hit Radio FM+.

Jonas Blue, Jack Rice. Hit Radio s vámi, hrajeme hity jenom podle vás. Hity na přání k vaření. Co dneska vaříte a baštíte? Nebo možná teprve snídáte? Píše nám tady posluchačka, se nepodepsala, ale to vůbec nevadí. Jo, Eliška, už to tady vidím. Zdravím, Leonko, nemůžu vás najít na Instagramu, to nevadí, ale kdybyste chtěli, tak tam jsem jako Lea podtržítko Giongio, si takové typicky české příjmení. Jsem na zahradě se synem a prosíme zahrát náš oblíbený song Calm Down od Selena Gomez a taky Remy, takže nebojte, bude, zahrajeme. Máme vás moc rádi a rádi vás posloucháme a zdravíme z Valteřic. Tak já doufám, že tam máte krásně a samozřejmě tenhle song posíláme pro vás. A co bude dál, to je na vás ostatních. Pište si na 777 937 777.

Hity na přání k vaření jenom podle vás. Píše nám tady Tereska, ahoj Leonko, prosím o zahrání písničky Hrobař od premiéru. Pro všechny, kdo jsou dneska v práci a potřebují zlepšit náladu, děkuji a přeji hezký víkend. Tereska, Teresko, skvělá volba, protože to je hit, který opravdu v devadesátkách prčel. Mládí jsem se učil hrobařem. Text známe všichni, aniž bychom se ho někdy někdo učil. Tak přesně tohle bude za chvilku z éteru Hit Rádia pro tebe. Nebude chybět ani Shakira a její Zoo, milujete. A taky Erik Pryč, Call on Me, to jsme taky dlouho nehráli. No a co bude dál, potom si vezmu někoho z vás volajících.

0: 4,90. Avanti lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90 a Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
2: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
3: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
5: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
6: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
5: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
6: Chevrolet,
5: Camaro Bumblebee,
6: Ford Mustang GT,
5: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
6: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
5: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
6: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: rychlosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Léto je v plném proudu. Příběhy ulice pokračují a stále budou překvapovat. Běžné starosti i nové výzvy s vašimi oblíbenými, ale i novými postavami.
2: U nás v ulici jsou samí slušní lidi.
1: Ulice. Premiérové díly už od pondělí na Nově.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Doubravecký projektor je zpět. Zveme vás na louku u svatého Jiří. 28. film Šviháci, 21. 8. Rituál a 22. 8. Jak vycvičit draka. Začínáme vždy od 20:30. Vstup je zdarma. Zve vás městský obvod Plzeň 4.
5: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
6: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Me a já se ptám, kdo pak zavolá teď mě na Hit Radio na 800 937 937. Spolu pokecáme, zavysíláme si a hlavně vám zahrajeme to, co vy třeba máte rádi, to, co rádi posloucháte, a tak trošku si vás proklepnu, jak se říká. Takže linka je aktuálně volná, tak 800 937 937. Volat můžete právě teď a já jsem zvědavá, koho pak budeme mít na druhé straně. Takže třeba tady, halo, halo, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Jirka.
0: Jirka?
1: Ano.
0: A co dělá Jirka?
1: Teď jedu se tankovat a plánuju dovolenou, zítra vyjíždíme.
0: Ježiš, no tak to je skvělý, a kam frčíte?
1: Slovensko a potom zpátky do Mariánských Lázní ještě jedeme.
0: Takže celá rodinka.
1: Ano, přesně tak.
0: Dobře, co vám zahraju dneska?
1: Něco od Tří sester máte?
0: Já se mrknu. Něco od Tří sester, jo? Hele, hledám. Mexiko, pianovka, dá, dá, dá.
1: Mexiko.
0: Mexiko, dobře, tam cesta není, jo? Do Mexika.
1: Ne.
0: Dobře, pro koho to bude?
1: Moc malý, no.
0: Pro koho to bude?
1: Bylo by to pro babičku, která oslavila před týdnem 85. narozeniny.
0: Krásný věk. A ještě pro někoho, nebo chceš skrz éter někoho pozdravit?
1: Já myslím, že asi ti, který bych pozdravil, ti asi poslouchat nebudou, takže...
0: To nechceme slyšet.
1: Já vím, no.
0: Doufejme, že příště poslouchat
1: pozdravit rodinu, no.
0: Jasně. A prozrať nám ještě, co budete dneska baštit, protože jsou to hity na přání k vaření. Předpokládám, že u tebe bude jídlo na cestách dneska.
1: Na cestách úplně ne, já jenom právě teďka zařizuji věci, vracím se potom domů za rodinou.
0: Ano.
1: Takže budu ještě vařit, teda jestli to stihnu, ale bude to asi něco takové, jakoby rychlýho, nějaký salát.
0: A kde se to hledá, chlap, co vaří?
1: No, já jsem dělal hodně na brigádách, takhle, že jsem se dostal brigádně k hodně zajímavým pozicím, jo, že jsem zkušel hromadu brigád a
0: super.
1: Nějak tak vlastně odmala mě to táhne, no, v tom vaření.
0: Skvělý, to je krásný, tak si nechte chutnat, šťastnou cestu, užijte si Dovču a Tři sestry Mexiko posílám za tebou. Měj se krásně, ahoj.
1: Taky, ahoj.

Dekáda Every Time We Touch, my pokračujeme dál, hity na přání k vaření, Linkin Park, chtěli jste Budou, Poetika, Benazi Bros, nebo taky Cyril, Stumbling In. Tohle všechno ještě do 11. hodiny, potom už podcast Báry Divišové na jedné blně, tak zůstaňte s námi a to, co dneska vaříte, klidně pište dál, jo?

0: Magic.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
0: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM. Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
3: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Hey, this is Ava Max.
5: All the hits.
0: On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Investice do bytu na pronájem je podle aktuálních dat nejméně výhodná za poslední 4 roky. A to hlavně kvůli vysokým cenám nemovitostí a dražším hypotékám. V Praze činí výnos nájmu jen kolem 3,3%. Návratnost může být v praxi i více než 30 let. Lépe vychází například Ústí nad Labem, kde je výnosnost kolem 5% a návratnost zhruba 20 let. Ceny bytu přitom dál rostou, meziročně jsou vyšší o 11,3%. Auto je v mnoha evropských destinacích nejpraktičtějším dopravním prostředkem. Některé ostrovy jsou ale pro road trip vhodnější než jiné. V žebříčku 10 nejlepších evropských ostrovů pro poznávání autem jasně vítězí Španělsko. První dvě příčky obsadily Tenerife a Gran Canaria, třetí skončila portugalská Madeira. A pojďme také na sport. Neuvěřitelný závod předvedl český znakař Miroslav Knedla na sprinterské 50. V osmičleném finále mistrovství Evropy v Paříži za sebou nechal světového rekordmana i další favority a dohmátl první. Navíc v neskutečném čase 24.11, čímž opět vylepšil český národní rekord. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Odstartovala letošní Sportmánie. Největší přehlídka sportovních aktivit probíhá tradičně v Plzni za Plazou, kde si zájemci

0: maxima však vystoupají až na 36 stupňů Celsia.
1: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děndější na Hit Radio.
2: 4 minutky po 11. a teď už vás čeká oblíbený podcast na jedné vlně s Bárou Divišovou, kde dnešním hostem je Aleš Svoboda, což je pilot vzdušných sil armády České republiky. Tak volume doprava, mezi tím nějaká ta píseň, tak si to pojďme společně užít. Hezké dopoledne.
1: Hit Radio FM+.

0: Dobrý den, díky, že posloucháte, díky, že se díváte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí Aleš Svoboda, pilot vzdušných sil armády České republiky a brzy možná i rakety Falcon 9 a návratového modulu Crew Dragon. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pro zajímavost, pilotů návratového modulu Crew Dragon jsou na celém světě zhruba 20. O stejnou pozici mimo něj mělo zájem také 25 588 uchazečů. Má dva inženýrské tituly a doktorát z letecké a raketové techniky. A teď jen malý krok a zhruba rok od toho, aby se stal prvním Čechem, který se zhruba po 50 letech po Vladimíru Remkovi podívá do vesmíru. Jaký to je pocit, když vlastně já jsem teďka přečetla, to je docela nabité CVčko.
1: Tak nenudil jsem se celý život, no. A tak jaký je to pocit, tak ono to není něco, co by jako spadlo z čirýho nebe, z modrýho nebe. Tak je to vlastně proces, který trvá už několik let, vlastně to začalo tím výběrem. Ten taky nebyl jako jednorázová záležitost, jeden pohovor, to taky trvalo asi rok a půl. No a pak vlastně, než se to celý tady pak v Česku tak nějak rozhejbalo a člověk je jako samozřejmě jako je opatrný optimista, protože dokud ta raketa neodstartuje, dokud opravdu nedoletíme tam, kam chceme doletět, tak tam člověk není, že jo. Takže
0: ještě... Takže jsem se to podaří.
1: No, tak ono se to ještě nepodařilo, ještě
0: pořád tomu věříte, ale
1: ještě tak děláme všechno pro to, takže je to na dobré cestě.
0: A co vám na to řekli doma třeba? Co maminka na to?
1: Tak já myslím, že...

0: maminka a rodiče, tak ti jsou zvyklí, jakože lítám v armádě někdy od roku 2007, předtím jsem ještě lítal asi rok v aeroklubu s Gripenem lítám.
1: Co mají
0: OGT s vámi? Co mají OGT, s Gripenem lítám od roku 2016, takže 10 let lítám se stíhačkou nadzvukovou, takže jako já myslím, že to úplně nevybočuje tady toto.
1: Co byste poradil lidem, kteří mají třeba taky možná zdánlivě nějaký až veliký, absurdní takový sen?
0: A tak co bych jim poradil? Já myslím, že když se někdo jako je schopný dlouhodobě věnovat něčemu, co ho jako fakt baví, pro co má nějaké zapálení, tak je to jako ohromný předpoklad k tomu, že ten člověk v tom bude úspěšný. Protože u toho pak kosmického programu je to úplně to stejný. A vlastně já, když jsem šel do armády, což bylo na Univerzitu obrany po maturitě, když mi bylo 19, což bylo v roce 2005, nás tam vlastně do prváku nastoupilo 22 pilotů, studentů a s Gripenem z těch 22 lidí lítáme 4, že jo. Ale když člověk má tu motivaci a ten zájem a je schopný pro to udělat i třeba něco navíc, než jenom to nějaké minimum, tak si myslím, že mám obrovskou šanci, že se mu to podaří. Hit Radio.

0: Díky, že nás posloucháte. Naším hostem je dnes Aleš Svoboda, stíhací pilot a také český astronaut ve výcviku u Evropské kosmické agentury. Vaší roli, jak už jste říkal, v té posádce astronautu, která poletí na ISS, bude pilot. Vy jste začínal, nebo respektive máte nalítáno na Gripenech 1600 hodin, jestli jsem to dočetla správně.
1: Nejenom na Gripenech, na jiných letelech.
0: Co musí vlastně člověk udělat pro to, aby se mezi ty nejlepší vůbec dostal, krom toho, že udělá i něco navíc, jak jste říkal v té předchozí odpovědi?
1: Tak já myslím, že to je hlavně o té dlouhodobé motivaci, protože spousta lidí se pro něco natchne a pak po půl roce to přestane bavit a jdou dělat něco jiného. Takhle stráví celý život a v podstatě jako to nikam nevede.
0: Co se živí ta motivace?
1: Já myslím, že člověk tomu musí i trochu jako pragmaticky přistupovat. Samozřejmě nepouštět se do věcí, na které jako očividně nemá. Jako já, kdybych se rozhodl, že chci být, já nevím, třeba hudební umělec nebo něco takového, tak tam jako je dost velká šance, že by se to jako vůbec nepodařilo. Jako, no.
0: Bál jste se někdy ve stíhačce?
1: Asi nebál.
0: Existuje něco jako strach u pilota stíhacího?
1: Já myslím, že existuje něco jako takový jako zdravý respekt, že člověk k tomu lítání musí přistupovat s pokorou, protože samozřejmě to letadlo je drahý, stíhačka stojí 1,2 miliardy, že jo?
0: Životy taky,
1: samozřejmě ten pilot taky něco stojí, vycvičit pilota stojí další miliardu, že jo? A plus samozřejmě lítá se nad zastavenýma oblastma, dole na zemi jsou lidi, často vozíme zbraně, rakety a tak dále. Lítáme poměrně, nechci říct nebezpečné věci, ale věci, kde je trošku vyšší riziko, než když třeba člověk letí dopravním letadlem na dovolenou, takže spíš člověk s tomu musí přistupovat s nějakým respektem a pokorou, ale nějaký jako vyloženě strach, jako že by do toho letadla člověk šel jako s nějakým strachem, tam proto není prostor.
0: A je tam prostor třeba pro přílišné sebevědomí?
1: No, já myslím, že tam je prostor, skoro bych řekl, i potřeba pro zdravý sebevědomí. Člověk nemůže jít do stíhačky na nějaký byť i cvičný let a nacvičovat nějaký vzdušný boj nebo nějaký taktický scénář, s tím si absolutně nevěří, že jo, to je jako špatně. A člověk by to svoje sebevědomí měl mít založený na nějakých reálných základech, na tom, že prošel nějakým výcvikem, na tom, že ví, kde jsou, jaký jsou ty jeho schopnosti, rozhodně by ten člověk tam neměl mít přehnaný sebevědomí. To je pak nebezpečné.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio FM+.

0: Díky, že nás posloucháte. Naším hostem je dnes Aleš Svoboda, stíhací pilot a také český astronaut ve výcviku u Evropské kosmické agentury. Co si budete chtít vzít do vesmíru?
1: Kromě sám sebe?
0: Kromě tak, sám sebe, ano. Tak, slyšela jsem o nějakém puku, že? Protože to má vlastně víceméně nějaký přesah a tradici. Dostal jste od Vladimíra Remka, jste dostal nášivku. To tam vezmete také?
1: Já myslím, že jo.
0: Nějaké osobní věci další? Už máte to promyšlené, nebo je to až v nějakém dalším plánu, protože řešíte teďka úplně jiné věci?
1: Rámcově, jo, tam je nějaká alokace, třeba 1,5 kila na osobní věci toho astronauta, kam si člověk může navýbírat, jako co chce, samozřejmě v rámci nějakých jako
0: a objemově,
1: mezi slušného
0: chování. Jako je to nějak limitovaný?
1: Objemově je to zhruba, já nevím, jak krabice od bot, nebo něco takového. Přesně ty litry, nevím, ale zhruba kilo a půl, plus tam je nějaká alokace na právě tady ty symbolické předměty, tady ty PR-ové, řekněme, artefakty.
0: Tak něco, co má spojit s armádou, předpokládám, že tam...
1: Já doufám, že ano, protože vlastně tady to misi platí Ministerstvo obrany a armáda, potažmo vzdušné síly, tam poskytují toho člověka, takže tam je to na snadě a budu jedině rád, když budu, protože my tady vlastně v České republice máme ohromnou tradici letectví, vlastně, která se sahá už do dob první republiky.
0: Vy jste přemýšlel třeba o tom, jestli tam budete fotografovat a co případně vlastně by byla na té první fotce?
1: Tak tam kromě toho, že se dají dělat živý vstupy dolů, dají se dělat samozřejmě fotky, videa a tak dále, tak je tam modul, který se jmenuje Kupola, což je vlastně panoramatický výhled 360 stupňů okolo sebe, který je v té části ISS, která je směrem k Zemi, takže tam lze dělat fotky vlastně Země, pozorování Země, takže tam je spousta foťáků s dlouhýma objektivama, dělá se tam opravdu jako focení třeba nějakých zájmových objektů, takže tam o zábavu bude postaráno, se týče tady fotografování.
2: Zlepši si náladu.
3: Hit Radio FM Plus.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
6: West Bohemia Tour. Světová cyklistická špička v Plzeňském kraji. Přijďte fandit týmům z Tour de France. Od čtvrtka 20. srpna do neděle 23. srpna se na vás těšíme na vrchu Radyně, na náměstí v Rokycanech, na náměstí v Klatovech a na Vinicích v Plzni. Trasy jednotlivých etap najdete na www.westbohemiatour.cz. Fandíme světové cyklistice.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
10: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
11: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
12: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
11: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
13: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM, Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
14: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee. Let's go!

0: Kupuj teď na kavagorila.cz.
1: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: naším hostem je dnes Aleš Svoboda, stíhací pilot a také český astronaut ve výcviku u Evropské kosmické agentury. Tak a teď, když se nic neskomplikuje, když v září opravdu vlastně to, řekněme tu notifikaci, když se vlastně nic neskomplikuje před odletem, při samém startu, co potom? Co bude potom?
1: Co potom, tak odletíme, vrátíme se a pak vlastně následuje půlroční období po tom letu, kde je na začátku nějaká rekonvalescence a pak oficiální tiskovky, tady tyhle ty věci a pak vlastně komunikace té mise. No a pak vlastně můj kontrakt s Evropskou kosmickou agenturou končí. A já budu mít teď vlastně po dobu toho kontraktu 1,5 ročního, tak budu mít přerušený svůj služební poměr s armádou a jakmile ten kontrakt skončí, tak se mi zase rozběhne můj služební poměr s armádou, takže já se zase vrátím do projektu F-35 a do vzdušných sil což je zase další projekt, který vlastně tou dobou už bude zase trošku rozběhnutější, než je teď, takže na to se hrozně těším.
0: Plánujete si vysnít potom nějaký další sen, za kterým byste šel systematicky a splnil si ho?
1: Ne, ani ne, tak jako co se jako profesně týče, tak teď je pro mě důležitý tady ten projekt té mise na ISS a pak, až se vrátím zpátky do armády, tak vlastně úspěšný zavedení je F-35, takže to jsou moje tady profesní cíle.
0: My budeme držet palce, aby všechno vyšlo a díky, že jste byl naším hostem a někdy příště možná na viděnou třeba.
1: Tak já moc děkuju, určitě.
0: A vám díky, že jste nás poslouchali, že jste se dívali. Na jednu vlnu se opět naladíme za 14 dní. Naschledanou a naschledanou.
2: Hit Radio FM+.
3: Zlepši si náladu. My friends got

0: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
1: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3 990 korun. Mévelix. Buďte in.

Posloucháte Hit Radio, krásné, dobré dopoledne, za pár minut, jak už tady bude odpoledne. Každopádně celý podcast na jedné vlně Báry Divišové si můžete dát na YouTube, takže rozhodně mrkejte, stojí to za to. A co se týče třeba Tomáše Kluse, kterého jste slyšeli právě teď, tak ten odstartuje ve 12 hodin koncert. Hrady CZ pokračují, já se na vás budu těšit na Bezděžu, což je ta poslední zastávka, nejlepší letní festiák. Ode mě ještě skvělá muzika a potom už vám popřeju jenom dobrou chuť.

0: je zase rozbitej.
1: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domů.
2: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
3: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
4: Přijďte se odborně poradit. Na zdravý a kvalitní spánek jsme tu my.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo pravidelné i nové dárce krve, aby v těchto dnech přišli k odběru. Zásoby krve v českých nemocnicích se v letních měsících výrazně snížily a na některých pracovištích se dostávají na kritickou úroveň. Zatímco počet dárců během prázdnin klesá, potřeba krve v nemocnicích naopak roste. Tři významné italské památky prodlužují kvůli vysokým teplotám otevírací dobu. Koloseum během srpnových pátků a sobot zavírá až v 11:30 večer. Do 11 je možné navštívit s výjimkou čtvrtku také římský chrám Pantheon. A milánský palác Forcesco je výjimečně přístupný až do 7:30. A pojďme také na sport. Kapitán basketbalových mistrů světa i Evropy Dennis Schröder opět změní v NBA dres a míří již do 12. klubu. 32-letého německého rozehrávače podle ESPN vyměnil Cleveland do Charlotte. Rekordmanem je Ish Smith, jenž v zámořské lize hrál za 13 různých týmů. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: V Plzni v pátek odstartoval multižánrový festival Na ulici. Největší hudební přehlídka ve městě potrvá do 22. srpna. Kvůli rekonstrukci náměstí Republiky a střechy katedrály se akce přesunula do areálu Depo 2015. Další scény pak jsou v docházkové vzdálenosti a vstupné je zdarma.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
7: Sobota nabídne jasno až polojasno, pokud jste milovníci tropických teplot, dnes si přijdete na své, protože v týdnu se bude pomaličku ochlazovat. Dnešní maxima však vystoupají až na 36 stupňů Celsia.
10: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
11: 2 minutky popolední, hezké dobré sobotní odpoledne 15. srpna, nechte si chutnat. Ať už děláte cokoliv, užijte si dnešní den naplno, my vám k tomu budeme hrát Green Day anebo Black Eyed Peas, posílám právě teď.
10: Hit Radio FM+.

Sobota odpoledne, krásný, dobrý den, 15.8. Mě by zajímalo, jestli jste si taky dřív dělali takové ty speciální playlisty na CDčka nebo kazetu na cestu, na dovolenou, prostě kamkoliv. Seděli jste 2 hodiny u počítače a vybíráte těch 15 až já nevím, 16, 17, 18 nejlepších songů světa a modlíte se, aby vlastně mechanika neudělala nikde chybu. Vzpomínáte si na to? Museli jste mít prázdné médium, funkční, Nerob Running Rom a hlavně trpělivost. Jako by to bylo včera, když jste pak to CDčko v autě strčeli do rádia a ono načetlo track 01, to byl prostě takový aspoň z mého pohledu nezapomenutelný pocit. No hold, dneska je ta doba úplně jiná, 21. století, dneska jenom swipeujeme prstem a ani nevíme pomalu, co hraje, že jo, co si budem. Streamovací služby nám vzali takovou tu schopnost poslouchat celá alba a vážit si jedné jediné písničky. Nebylo to krásný, když jsme tohle zažívali, hlavně my v 90. Vypalování CDček byla jediná legální činnost, u které jsme se cítili jako hackerský bůh z filmu Matrix. Dejte klidně vědět, kdo z vás to měl podobně a já vám posílám další sobotní muziku.

0: Sobotní odpoledne v plném proudu, taky dobrou chuť, pokud právě baštíte vaše úžasné sobotní obědy, a jdeme na vaše SMSky, protože jsem se vás ptala, jak vy vzpomínáte na to, když jste si nahrávali váš nejoblíbenější playlist, písničky, které jste milovali, ať už v 90. nebo miléniu, tak těch zpráv přišlo obrovské množství. Třeba tady Petra píše: ahoj Leonko, děkuji za tuhle vzpomínku. Není snad den, kdybych si nevzpomněla na to, jak jsem dříve nahrávala svoje oblíbené písničky, a dokonce při vyklízení půdy jsem našla celou bednu kazet, videokazet a taky CDček, který jsem si sama vyráběla. Je to super si takhle zaspomínat. Možná si dneska i něco pustím, protože jsem tady našla i Discmana a Walkmana. No tak skvělý, Peťo, díky za zprávu. Taky tady píše Jirka: ahoj Lonko, samozřejmě, kdo v 90. tohle nedělal, jako by nebyl. To jsou dneska zlaté poklady. Přátelé, díky moc za vaše zprávy, protože ano, je to krásná vzpomínka. A asi se taky někde pohrabu na půdě a možná najdu někde kazeťák nebo Discmana nebo něco, co mi to CDčko přehraje a tak podobně, protože i já sama jsem si dělala několik takových hezkých playlistů. My pokračujeme dál v muzice, mějte hezkou sobotu.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland. Porsche
4: Plzeň. Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
5: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
4: A víte, co na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
5: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
4: To je Audi Q7 Perfection.
5: Přesně tak. Posledních 13 vozů, a kdo zaváhá,
4: ten nejezdí.
5: Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás.
2: Porsche Plzeň.
6: Navštivte největší specializovanou prodejnu postelí a matrací.
7: Postele Losina.
8: Léto je v plném proudu. Příběhy ulice pokračují a stále budou překvapovat. Běžné starosti i nové výzvy s vašimi oblíbenými, ale i novými postavami.
9: U nás v ulici jsou samí slušní lidi.
8: Ulice. Premiérové díly už od pondělí na Nově.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi

poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hitrádiem.

0: FM Plus.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlaťáčky, chechtáčky máme rádi všichni, ale kapesné dětem v Česku stále častěji nahrazuje ceník prací. Co třeba takhle vynesení odpadku za 30 korun nebo nákup 90 korun, vyndání nádobí z myčky 40 korun. Víte co? Děláme z nich trošku OSVČ dřív, než vyjdou základku chudáčci. Na druhou stranu už to tak má 41% českých rodin a je to vlastně geniální filtr na zbytečnosti. Když si ten puberťák uvědomí, že na nové boty musí vynést koš přesně 250krát, že jo, co si budujem, to jsou samý Nike Air Maxy a různý druhy těchto těch sportovních značek, tak ho ty boty prostě najednou úplně jednoduše přejdou. Trochu mě ale děsí ta druhá strana mince, co když začnou děti stávkovat? Mami, inflace stoupla o 10%, od zítřka je mytí nádobí za stovku, jinak končím. No, tak za chvilku budeme mít doma odbory, kolektivní vyjednávání a dítě nám odmítne podat i ovladač. Protože to prostě není v popisu práce za základní sazbu. Jo, tak to prostě je a my jdeme radši hrát muziku.

0: krásné sobotní odpoledne, 15. srpen, polovina prázdnin za námi, ta druhá už je skoro u konce, ještě 14 dní a jde se do škol. Každopádně, přátelé, bylo mi s váma dneska krásně, budu se těšit zase zítra v 7 hodin ráno, tak budu moc ráda, když tu budete s námi. My samozřejmě pokračujeme dál, skvělá muzika, rozhodně, pokud můžete, zůstaňte dál na vlnách Hit Rádia. Ahoj!
1: Hit Rádio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Doubravecký projektor je zpět. Zveme vás na louku u svatého Jiří. 28. film Šviháci, 21. 8. Rituál a 22. 8. Jak vycvičit draka. Začínáme vždy od 20:30. Vstup je zdarma. Zve vás městský obvod Plzeň 4.
4: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená 10letá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Chodský slavnosti už jsou v plném proudu. Do Domažlic teď míří řada šoférů a tak se čeká v okolí zvýšený provoz. Pokud jste na cestě a víte o nějaké koloně, zdržení nebo třeba uzavírce, dejte vědět i ostatním řidičům. Psát a volat můžete k nám na náš WhatsApp a číslo 720 870 237.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio FM Plus.
0: 13 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Silnice v obci Radonice na Domažlicku bude bezpečnější. Plzeňský kraj zahájí její opravy asi za 16 milionů korun. Práce zahrnují opravy vozovky, nová svodidla a hlavně rekonstrukci havarijní opěrné zdi. Opravy úseku, který je dlouhý zhruba 100 metrů, by měly skončit kolem 7. prosince. Běžně nepřístupný zámek Březina na Rokycansku se letos výjimečně otevře veřejnosti. V sobotu 12. září ho projekt Zámek v pohybu promění v jedno velké divadelní jeviště. Návštěvníci se podívají i do míst, kam se jinak nedostanou a čekají je taky komentované prohlídky zámeckého parku. Jednorázová jízda pražskou Petřínskou lanovkou po rekonstrukci zdraží, a to ze 60 na 100 korun. Cestující, kteří si jízdenku koupí elektronicky přes aplikaci PID Lítačka, zaplatí 90 korun. Pražští radní už schválili nový tarif, který začne platit od 1. září. Po 2 letech oprav začne lanovka na Petřín jezdit v září. No a na závěr ještě fotbal. Plzeň dnes čeká utkání 4. kola naší nejvyšší soutěže a další z domácích zápasů. Ve Štruncových sadech Viktorka nastoupí proti soupeři ze Zlína. Zápas začne přesně v 8 večer.
8: Zlepši si náladu těmi největšími hity. 80, 90 i Millennium. Online streamy Hit Rádia. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
0: Počasí taky u nás na západě Čech dnes láká k vodě. I během odpoledne u nás bude jasno nebo skoro jasno a teploty budou dnes tropické. V maximech se usadí mezi 33 a 36 stupni. Teď už si slovo bere Kuba Rada.
6: Hit Radio FM Plus.
9: Bylo 13 hodin, krásný odpoledne, posloucháte Hit Radio FM Plus, to sobotní, doufám, že užíváte ty nádherný, i když tropický teploty, které nám aktuálně tady venku panujou. Po 13. hodině s váma Kuba Rada, no a my se připravíme jednak dneska večer na Chodrockfest, na afterparty, to je úplně jasný, ale vlastně na cokoliv, co máte na víkend v plánu. Užívejte sobotu, tady další hity Lady Gaga.

Disturbed a The Sound of Silence. Hezký odpoledne a parádní sobotu. Je s váma Hit Radio FM+. Dneska večer se potkáme v Domažlicích a to na Hot Rock Festu. After Party Hit Radio FM+. Tak ta začíná přesně v 10 večer, pokud se budete pohybovat po městě. 100% doražte, protože vstupenky se dají koupit samostatně jenom na After Party.

vyrábět. Takže kdybyste přišli na to, že ve městě vás to nebaví, my vás uvidíme strašně moc rádi. Detaily na www.chodrockfest.cz. No a protože je třeba nazbírat energii na ten večer, tak tady je něco trošičku volnějšího. Mike Landrieu, nádhernou sobotu.

0: Tohle můžete slyšet tisíckrát a stejně to prostě neomrzí. Neskutečný. Linkin Park na Hit Radio FM+, pokračují nám taky chodský slavnosti, de facto oslava kultury a taky tradic. Já jsem dlouhý roky říkal, ježiš ne, tam se prostě tancuje v krojích, zpívají se ty lidovky, to nechci vidět. Pak jsem tam vyrazil, je to zhruba 5 let a normálně jsem na tom náměstí stál s otevřenou pusou a říkal jsem, to je absolutně boží. Ty holky prostě, když to rozjedou, zvednou ty sukně. Nádherná podívaná. Tak se takhle jako domažličákům omlouvám, že jsem chodský slavnosti vlastně tak trošičku jako zatracoval. Mimochodem, dneska to ožilo i na Vavřinečku, co tam můžete podniknout a co tam můžete vidět. Tak to vám povím za chviličku. Tak buďte dál s náma. K tomu Profesor Green a taky Four Non Blondes už za chvilku.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yes, sir!
9: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Hit Radio FM Plus.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Dneska večer budou hrát v Lokti v amfiteátru, a to v rámci Jelen Festu. My se teď ale na Hit Radio FM Plus vydáme na opačnej konec západu Čech, a to do Domažlic, protože tam to žije chodskýma slavnostma. 50 tisíc lidí z celé republiky se jezdí dívat na to, jak máme ty holky tady u nás krásný. A letos po dlouhé době to ožilo taky na Vavřinečku. Konkrétně ta restaurace, která tam roky byla opravdu zavřená a chátrala, tak je teďko otevřená. Ano, můžete si tam dát něco dobrýho, můžete tam dokonce i jako posedět. Ale je tam i výstava dobových fotografií, která právě mapuje historii Vavřinečku, ale i Domažlicka. Kdybyste chtěli, tak dneska tam můžete vyrazit na tu výstavu do 18 hodin, jinak posedět můžete až do 11 do večera. A otevřeno budou mít i zítra mezi 10 a 15. Bruno Mars, pro hezčí sobotu, zdravíme celý západ Čech.

0: Zas a živu. Posloucháte Hit Radio FM+. Dneska večer se vidíme v Domažlicích na Chodrock Festu, ale já tady musím ještě jako smeknout, protože nám včera do rádia doputoval nádherný chodský koláč od Martina. My jsme ho ještě nenakrojili, protože jsme si říkali, že by bylo jako hezký a symbolický, kdyby putoval s náma do těch Domažlic a kdyby jsme ho společně nakrojili na afterparty Hit Radio FM+. Ale je boží, je na něm naše logo, naše srdíčko, nápis Hit Radio FM+. No a jaký bude? 100% skvělej, protože když je něco dělanýho s láskou, tak je to vždycky dobrý den. Mimochodem teda jako v rámci chodských slavností se na Domažlicku pečou 10 000 koláčů. Dokážete si to představit? A stejně se stává, že třeba v neděli už koláč nikdy neseženete. Tak pokud ještě dneska někdo dopejká, tak zdravím, hele, ať vám to jde od ruky.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrač Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
4: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
6: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
5: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
6: Chevrolet,
5: Camaro Bumblebee,
6: Ford Mustang GT,
5: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
6: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
5: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
6: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
9: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
10: Hit Radio FM+.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, tady je Tomáš Klus. V podcastu Poslouchejně si Iva Hačmusa povídala s psychoterapeutkou Pavlou Koučkou o výzvách batolecího věku.
1: To dítě v batolecím věku pochopí svoji individualitu. Pochopí, že vlastně ono je svojí vlastní osobou, že má svoji vůli.
0: Tento a další rozhovory najdete v podcastu Poslouchejně na webu Hitrádia. Nebo si je přečtěte v knize Velké starosti malých lidí, která vychází u nakladatelství Grada. www.hitradio.cz

0: Máme chvilku před 14. hodinou, to znamená jediný slovo si opět bere Bára. Co je novýho, to nám poví ve zprávách a sleduje taky dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dopravní omezení dnes čeká v Domažlicích. Konají se tam chodské slavnosti a tak jsou některé ulice neprůjezdné. Je to například Benešova ulice, jezdí se přes Pivovarskou. No a problémy jsou v Domažlicích taky s parkováním, tak hlavně opatrně a pevné nervy. No a vaše další dopravní info čekáme u nás na našem WhatsAppu. Číslo je 720 870 237.
2: Pryč DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
4: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
5: Franto, kde jsou ty maliny?
6: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
5: Taky zavakuovaný.
7: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
8: Nezapomeňte, že třetinu života strávíte v posteli. Postele Losina.cz.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: Máme 14 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkártová. Hezké odpoledne. Nepříjemné překvapení čeká na řidiče na Tachovsku. U Lestkova se totiž propadla vozovka a tak je tam teď dočasně zúžená silnice. Opravy by měly trvat minimálně do konce září. V době špičky v místě prací provoz řídí sami pracovníci údržby, kteří vozidla pouští kyvadlově. Takže se tam nárazově můžete i krátce zdržet. Valštejnská zahrada v Praze se na začátku září promění v Malou Plzeň. V sobotu 5. se tam totiž uskuteční tradiční akce Den Plzně v Senátu, která představuje domácím i zahraničním turistům západočeskou metropoli jako atraktivní turistickou destinaci s bohatou historií. Umělci z Česka se mohou ucházet o rezidenční pobyt ve vietnamské Hanoji. Na přelomu října a listopadu se mohou stát součástí uměleckého díla pro hlavní hanojské tržiště. Může mít podobu sochy, nástěnné malby anebo instalace. Přihlášky Český institut v Hanoji čeká do 10. září. V tropických vedrech rostou prodeje zmrzlin, nápojů nebo přípravků osobní hygieny. Klesá naopak zájem o suroviny na pečení, kávu nebo tvrdý alkohol. Podle průzkumu si pak mezi Čechy i přes vysoké teploty drží oblibu grilování. Prodeje surovin, včetně grilů a uhlí, vzrostly meziročně o třetinu.
10: Už jsi v klubu posluchačů Hit Rádia? Každý týden super soutěže, zákulisí rádia a exkluzivní obsah z vysílání. Registruj se na našem webu hitradio.cz.
1: Na západě Čech dnes dál bude jasno nebo skoro jasno. K večeru může být místy i polojasno. Na teploměrech naměříme 33 až 36 stupňů Celsia. Teď už si slovo opět bere Kuba Rada.
9: Hit Radio FM+.
0: Sobotu jako korálek je s váma

Ed Sheeran, parádní odpoledne. To sobotní trávíte s Hit Rádiem FM+. Máme za sebou celkem nabitej týden, nemyslím tedy pracovně, myslím, co se událostí týče. Ve středu zatmění slunce, taky Perseidy, které teda ještě stále jako padají, máte šanci je stále ještě vidět. Nicméně pokud jste zoufalí z toho, že další zatmění

Nás čeká až v roce 2076 a málo kdo z nás tady asi v tu dobu bude, ale jako nechci se nějak rouhat nebo být nějak ošklivej, tak mám dobrou zprávu, protože další si užijeme taky za 2 roky, akorát to teda nebude tak rozsáhlý zatmění, jako bylo teďko, prostě ten sluneční kotouč nebude tolika zakrytej, ale to podstatný, proč o tom mluvím. Až doma přijdete na to, že vám tam leží ty brejle na pozorování toho sluníčka, hlavně je nevyhazujte, jenom si vzpomeňte, jak to vypadalo teďko před tím zatměním. Fronty před obchodama a úplně všude vyprodáno. Taky někde hezky pěkně schovejte. Za 2 roky se fakt budou hodit. Kamarád Be Mine právě teď.

0: Tohle je tak neskutečně nakažlivý. Ram pam pam a taky minely na Hit Radio FM+. Tenhle ten týden jsme si užili cyklisty v Karlových Varech. Příští týden nás čeká cyklistická elita v Plzeňském kraji. Jestli fandíte cyklistice, sledujete třeba Tour de France, tak máte šanci na západě Čech vidět týmy právě a nové mladé naděje, které často jsou pak hvězdami Tour de France. O co jde a kde je můžete vidět, tak to vám povím za chviličku, tak poslouchejte dál Hit Radio FM+. Užívejte sobotu, k pohodě přidám další hity. Mám pro vás třeba Poetiku a nebo Alvaro Soler tady bude.
1: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
2: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé. Naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.com
3: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, Kafe Smetanka, Pivovar Burgmistr, Plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
4: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
5: Hit Radio FM+.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Pořád mi tak nějak nejde do hlavy, že tohle je Češka. Ale je to skvělý. Dasha, Austin, Hit Radio FM+. A příští týden ti nejlepší cyklističtí závodníci tady u nás v Plzeňském kraji. Od čtvrtka až do neděle se totiž pojede série závodů West Bohemia Tour. Celý to startuje ve čtvrtek, a to časovkou ze Starého Plzeňce směrem na Radyni. Hele, 200 metrů převýšení, to si jako daj, jo. Ona ta trasa má zhruba 4 kilometry, ale převýšení 200 metrů, to není jako žádná srandina. Na druhou stranu ty lidi, co na tom sedí, nebo ty závodníci, tak to jsou profíci, ty ví, co dělají a mají na to tělo trošičku způsobený. Další etapa, vlastně ta největší, ten start, tak to nás čeká v pátek, a to v Rokycanech ve 12 hodin na náměstí, tam přijďte 100% fandit. No a fandit můžete taky v Klatovech v sobotu a nebo třeba v Plzni, startovat se bude na Vinicích, a to v neděli. Kompletní rozpis tras, startů a dokonce i závodníků, který uvidíte, tak to najdete na www.westbohemiatour.com. Katy Perry, I Kiss a Girl, to posílám z muziky právě teď.

0: Parádní letní pecka.
1: Tohle je Jax Jones a Fireboy. Sobota odpoledne, jestli nevíte, co podniknout, máme pro vás ty nejlepší tipy. Kam vyrazit? Vyrazit můžete třeba na Sportmány, ta totiž dneska odstartovala v Plzni, a to v parku za Plazou. Hele, desítky sportovních stanovišť, taky bohatý doprovodný program, autogramiády našich sportovců, ranní cvičení, zdravotní cvičení pro seniory a taky barevný běh Sportmánie. Kompletní program, tak ten najdete na sportmanie.eu. No a Sportmánie za Plazou bude až do 23. srpna, tak pokud máte děti a jste odkudkoliv, 100% se vyplatí sem dorazit. Dneska večer můžete vyrazit taky podpořit naše fotbalisty, plzeňskou Viktorku, ta bude hrát od 20 hodin proti Zlínu, ale už 2 hodiny před zápasem můžete vyrazit do speciální fanzóny před Dusan arénou. Třeba fotbalová střelnice děti 100% zabaví. No a jestli chcete vstupenky, tak jedině na rodinnou tribunu Hitrády a FM+. To je jasný. Pozvu vás taky na terasu hotelu Thermal, protože tam se celý srpen hraje, navíc jsou tam taky stand-upy. Koncerty jsou tedy zdarma, stand-upy se platí. Kompletní program, tak ten hledejte na webovkách thermal.cz.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
3: Porsche Plzeň. Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
4: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
3: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
4: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
3: To je Audi Q7 Perfection.
4: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá, ten nejezdí. Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás. Porsche
5: Plzeň. Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Zdravotní sestrou jsem chtěla být už jako malá holka. Pomáhat lidem, měnit svět kolem sebe k lepšímu a dělat práci, která má smysl. Podařilo se mi získat místo v Městském ústavu sociálních služeb Plzeň. Nebudu ti lhát, jednoduchá práce to není, ale vím, že dělám správnou věc, umím mě ohodnotit, pracujeme bez přesčasů a jen na 2 směny. Do týmu by se nám hodila kolegyně, která to má podobně, tak se přihlas a staň se i ty sestřičkou s velkým srdcem v Plzni. muss.plzeň.eu.
2: Hit Radio FM+.
9: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hitradio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia CZ a nově také v DABu.

0: Ani v sobotu vás neochudíme o aktuální informace. Zprávy v 15 hodin, s nima Bára a teď ještě taky pohled na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dopravní omezení připomínám na dálnici D5. Opatrně mezi kilometry 100 a 110, kde je obousměrně zúžená vozovka. Pozor taky v centru Plzně, kde se pracuje na náměstí Republiky a nedá se tam projet. No a opatrně taky v Karlových Varech. Neprůjezdná je tam ulice 5. května. Vaše další aktuální info z dopravy čekáme u nás na našem WhatsAppu. Číslo 720 870 237.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Přesvědčte se o největším výběru postelí a madrací. Postele Losina.cz.
4: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM. Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
5: West Bohemia Tour. Světová cyklistická špička v Plzeňském kraji. Přijďte fandit týmům z Tour de France. Od čtvrtka 20. srpna do neděle 23. srpna se na vás těšíme na vrchu Radyně, na náměstí v Rokycanech, na náměstí v Klatovech a na Vinicích v Plzni. Trasy jednotlivých etap najdete na www.westbohemiatour.cz. Fandíme světové cyklistice.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: 15 hodin, jsou tu další krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Opravy radnice v Domažlicích vstoupily do další fáze. Stavební práce se pomalu přesunou na věž a severní část celého objektu. Město zároveň plánuje další pokračování obnovy této významné historické budovy. Podle vedení Domažlic už vzniká projektová dokumentace pro budoucí opravu fasády radnice. V Karlových Varech přibyde přes 80 nových zahrádek, vzniknou na Zlatém kopečku. Lidé si tam mohou kus půdy koupit anebo pronajmout. Víc mluvčí města Helena Kysela.
6: Z celkového počtu je 45 zahrad určeno k pronájmu a 38 zahrad bude nabídnuto k prodeji. O pronájem i koupy mohou žádat fyzické osoby s trvalým pobytem v Karlových Varech. Každý žadatel může získat pouze jednu zahrádku a pokud se o některou zahrádku přihlásí více zájemců, rozhodne výběrové řízení.
1: Žádosti je možné podávat až do konce srpna. Na cestách se snadněji vyhneme uzavírkám. Silničáři totiž na podzim spustí nový webový portál, kde budou dokončené aktuální i plánované stavby na krajských silnicích. Cílem je lépe skoordinovat dopravní oznámení. Portál bude zatím fungovat pouze ve středočeském kraji. No a nakonec ještě informace ke vstupenkám na fotbalové zápasy Evropské ligy, která se bude opět hrát v Plzni. Viktorku v play-off čeká Červená zvězda Bělehrad. Domácí zápas se bude hrát 27. srpna a vstupenky už jsou v prodeji. Sehnat se dají i dneska přímo na stadionu ve Štruncových sadech.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
1: Na neděli nám předpověď pro západní Čechy zpočátku slibuje ještě jasno nebo polojasno. Během dne ale postupně bude přibývat oblačnosti a k večeru se objeví přehánky a ojediněle prý taky bouřky. Teploty se ale opět dostanou vysoko mezi 29 a 33 stupňů Celsia.
2: Hit Radio FM Plus.
0: Doufám, že se válíte někde u bazénu a že to horko snášíte v pohodě. S váma Hit Radio FM Plus a teď legenda Michael Jackson.

Hezký odpoledne, Ina a Rihep, no a s váma Hit Radio FM Plus, taky Kuba, zdravím celý západ Čech. Tento týden jsme si připomínali tak jedno smutný výročí. Rok 2002, půlka prázdnin, srpen a v Plzni a na západě Čech jedny z nejničivějších povodní vůbec v naší historii. A nejenom pochopitelně v Plzni, Praha taky plavala. Když jsem koukal na ty dobové fotografie, tak mám pocit, že to v Plzni vypadalo jako na obrovitánském pískovišti a všichni pytlovali. Zaplavený nábřeží, Denisák, tohle všechno bylo pod vodou. A ten pohled je velice smutný. Dneska, když byste šli po městě, tak už to asi nikdo nepozná, že nějaký povodně tady někdy byly. A doufejme tedy, že už se nikdy nevrátí. Naopak, teď zažíváme to brutální sucho. Ačkoliv od nedělního večera by měla přijít nějaká studená fronta, mělo by zapršet, tak já doufám, že tentokrát ta předpověď meteorologům skutečně vyjde. Gauthier a Kimbra pro hezčí sobotu právě teď.

0: One Republic, Runaway. Tuhle tu písničku mám fakt teda ale hodně rád, tak jsem rád, že jsme vám ji taky zahráli. Posloucháte Hit Radio FM Plus a myslím si, že prázdniny jsou ideální k tomu, aby i my, kteří už nejsme úplně školou povinní, jsme zavzpomínali na to, jak to vypadalo během prázdnin, když my jsme byli malí. Co jsme dělali? Ano, klepač na koberce, to byl náš nejlepší kámoš a sociální síť zároveň, ale co třeba takový diskmeny? Kdybyste tohle dneska vytáhli dětem, tak by na vás asi koukali, ťukali si na čelo a řekli, ježiš, co to je za prahistorický, nevím, zařízení. Tak jestli chcete společně s námi takhle hezky zpátky v čase, Hit Radio 90 a klidně i podcast kolegů z Hit Radio 90 Vypalovačka, najdete tam hned několik dílů a i na Discmany přišla řeč.
1: A když jsme si to vzali, ne teda do Walkmana, ale do Discmana,
2: tak se nesměl skákat, ale potom, že...
1: To by ho právě měl hip-hopovýho, no, protože ty si připomněl
3: to poškrávání. Já jsem Discmana měla, ale vlastně mě moc nebavil, protože byl dost velký na to, že já jsem to neměla kam dát.
1: A si to nešlo,
3: jak to člověk jako zaháknul za ty kalhoty, tak se mu to furt ohrnovalo a bylo to takový jako neforemný, a takže jsem vlastně jako s Discmanem asi flákla docela relativně rychle, no.
2: Já jsem měl hodně dlouho a tolik muziky, co jsem na tom poslouchal, prostě můžu jenom vzpomínat.
0: Je to tak, vzpomínejte s náma, všechny díly podcastu Vypalovačka najdete třeba na Spotify nebo hitradio90.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
5: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
6: A?
5: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
6: nepřežijí.
5: Naštěstí Baumax má řešení.
7: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla doda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč. Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
10: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
11: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
3: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Hit Radio FM Plus.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: hvězdí.
1: Hodiny A jsou hvězdí. Ty největší hity vám hrajeme a jsme na to hrdí, jsme Hit Radio FM+, nejenom teda ty největší pecky, ale taky ty nejzásadnější informace pro vás máme. Třeba každý čtvrtek v 11 hodin live s Jirkou Pelnářem a lidi, kteří mají co říct, tentokrát byl hostem inženýr Tomáš Morávek, což je radní pro oblast sportu v Plzni a možná jste taky zaznamenali, že sport v Plzni zažívá jako opravdu rekordní podporu. Jaký jsou další plány a kam bude směřovat plzeňský sport v příštích letech, tak o tom právě Tomáš Morávek mluvil v live s Jirkou Pelnářem, mimochodem teda nastínili i to, co nás čeká letos v rámci Sportmánie. Tak kdybyste měli chvilku, live s Jirkou Pelnářem najdete na Spotify i na našem webu. Teď další hity, tady je Shakira a Zoo.

0: Codeline, Hit Radio FM Plus, nádherné odpoledne. Zaznamenali jste taky tu aktuální politickou kauzu. Hele, úředníky na ministerstvu zdravotnictví nechali sledovat, respektive jejich pracovní počítače. A co čert nechtěl, přišlo se na to, že v pracovní době koukají na filmy pro dospělý, místo toho, aby pracovali. Hele, teď je z toho neskutečný humbuk. Trošičku mě zaráží teda, že jako lidi se většinou zastávají těch úředníků na místo těch, kteří je nechali sledovat. Protože podle mě, když prostě jako v práci koukáte na filmy pro dospělý, tak to asi úplně není správně, ne? Jako, nebo minimálně za to asi placen nejste. Na druhou stranu, jako dělat humbuk kvůli tomu, že úředníci koukají na filmy pro dospělý, když poslanci je rovnou točí, je asi zbytečný.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
4: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
5: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
4: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
5: Chevrolet,
4: Camaro Bumblebee,
5: Ford Mustang GT,
4: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
5: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
4: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
5: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
6: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
8: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
7: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
9: Hit Radio FM Plus.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Hledáte práci? Mrkněte na hitradio.fm+.cz. Máme pro vás nabídku práce v našem regionu. S námi se v konkurenci nestratíte. Hitradio.fm+.cz.

0: sobotu užíváte s Hitrádiem FM+, je tu 16. hodina, jdeme na aktuality z domova i ze světa, předtím ještě pohled na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pokud jedete z Plzně nebo Klatov do Domažlic, tak hlavně opatrně. Jak nám píšete, na chodský slavnosti stále míří hodně lidí a provoz je dnes opravdu zvýšený. Na některých místech jste navíc potkali i hlídku policistů. Tak i na to myslete a raději sundejte nohu z plynu, hlavně ať v pořádku dojedete. Vaše další informace ze silnic na západě Čech pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Léto je v plném proudu. Příběhy ulice pokračují a stále budou překvapovat. Běžné starosti i nové výzvy s vašimi oblíbenými, ale i novými postavami.
3: U nás v ulici jsou samí slušní lidi.
2: Ulice. Premiérové díly už od pondělí na Nově.
4: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
5: Doubravecký projektor je zpět. Zveme vás na louku u svatého Jiří. 28. film Šviháci, 21. 8. Rituál a 22. 8. Jak vycvičit draka. Začínáme vždy od 20:30. Vstup je zdarma. Zve vás městský obvod Plzeň 4.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: Je 16 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Silnice v obci Radonice na Domažlicku bude bezpečnější. Plzeňský kraj zahájí její opravy asi za 16 milionů korun. Práce zahrnují opravy vozovky, nová svodidla a hlavně rekonstrukci havarijní opěrné zdi. Hotovo bude kolem 7. prosince. V Dobřanech na jižním Plzeňsku myslí i na čtyřnohé mazlíčky. Na sídlišti Pančava pro ně teď nově nechali nainstalovat speciální psí pisoár. Je v oblíbené lokalitě, kam své mazlíčky chodí denně venčit desítky lidí. Pokud se tento zkušební psí pisoár osvědčí, třeba podobně jako v Plzni, pořídí Dobřany další. Brány do zahrady Strakovy akademie v Praze dnes zůstaly zavřené. Úřad vlády k opatření přistoupil kvůli vysokým teplotám s ohledem na bezpečnost a komfort návštěvníků. Zahrada nabízí interaktivní výstavu Cesta republiky a o některých víkendech také setkání s rezortními ministry. Do Česka se loni dovezlo skoro 18 milionů lahví italského proseka, meziročně o 5% více. Česko, kde jeho obliba už 10. rokem roste, bylo loni dokonce 7. největším dovozcem tohoto vína na světě.
6: Chceš víc než jen poslouchat? Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia. Exkluzivní obsah, soutěže a zákulisí vysílání. Registruj se teď na našem webu.
1: Ještě než si slovo opět vezme Kuba Rada, podíváme se na počasí. Zítra u nás bude zpočátku jasno nebo polojasno, odpoledne pak spíš oblačno. Objevit se mají přehánky a k večeru ojediněle taky bouřky. Na teploměrech naměříme mezi 29 a 33 stupni Celsia.
6: Hit Radio FM+.
0: Jak trávíte sobotu? Grill nebo bazén? Klidně dejte vědět náš WhatsApp 720 870 237. Hit Radio. No a ode mě pro vás všechny teďko ještě Nickelback.

to vypadá, že se nám po pauze vrací. Tohle je Adele, Hit Radio FM Plus s váma, taky Kuba. No a Adele se dočkala svojí první herecký kariéry. Měla by totiž zazářit v historickém dramatu Cry to Heaven, ke kterému teda skládá i soundtrack. Zároveň v zahraničí se mluví o tom, že Adele teďko hodně nahrává ve svém studiu v Londýně. A na začátku roku 2027 bychom se mohli dočkat první novinky po delší době. Tak jestli máte rádi Adele, na konci roku se snad bude vědět víc. Teď posíláme taky další hity, jsme Hit Radio FM Plus a tohle to je David Guetta. We-

0: to George a taky Hozier, trošičku jsme zvolnili, i když v tom vedru to, myslím, není úplně na škodu. A když je takovýhle počasí a zítra ještě vedro bude, tak jedna pozvánka na hokej, pochopitelně, do chládku, protože už se chystají přípravné utkání v rámci první extraligy, která odstartuje, co nevidět. Energie už hrála s Energií, trošičku vtipně, Energie vyhrála 5-3, ale chystá se další, tentokrát v Klatovech, tak pozvánku pro vás budu mít už za chviličku, do té doby ještě třeba šabůzy.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
3: Zdravotní sestrou jsem chtěla být už jako malá holka. Pomáhat lidem, měnit svět kolem sebe k lepšímu a dělat práci, která má smysl. Podařilo se mi získat místo v Městském ústavu sociálních služeb Plzeň. Nebudu ti lhát, jednoduchá práce to není, ale vím, že dělám správnou věc, umí mě ohodnotit, pracujeme bez přesčasů a jen na dvě směny. Do týmu by se nám hodila kolegyně, která to má podobně, tak se přihlas a staň se i ty sestřičkou s velkým srdcem v Plzni. muss.plzeň.eu.
1: Hit Radio. Když se probudíte do slunečního

David Stipka, Eva Farna a dobré ráno, milá. Výjimečný hokejový zážitek, který navíc pomůže dobré věci. Ve čtvrtek 20. srpna se v Klatovech utkají extraligové týmy HC Škoda Plzeň a HC Energie Karlovy Vary. Utkání začne v 17 hodin, vstupný je 100 korun a to podstatný. Celý výtěžek poputuje na podporu a rozvoj mládeže HC Klatovy. Volný předprodej, tak ten už odstartoval. Kdybyste chtěli vyrazit, tak důležité informace najdete na webu Hitradia FM+, a nebo taky na stránce hokejistů v Klatovech, tak určitě 100% vyražte. Ať jsme na tu letošní hokejovou sezonu pěkně připravení. R.E.M. posílám za chvilečku taky Taylor Swift.

Tiesto a taky Business. 3/4 na 5, tak to bude za chviličku, je s váma Hit Radio FM Plus Baru, pro nás chystá taky aktuální zprávy, no a v 17 hodin se podíváme na běžně nepřístupný zámek Březina na Rokycansku. Bude to tam totiž žít, kdy, čím, proč, všechno podstatný z domova i ze světa, tak to vám povíme přesně v 17 hodin. Do té doby pro vás máme další skvělý hity, Imagine Dragons, nebo třeba Fun a Janelle Monáe.

0: Prostě koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
2: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
3: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
4: Hit Radio FM Plus.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, tady je Tomáš Klus. V podcastu Poslouchej mě si Iva Hačmusa povídala s psychiatričkou Luciou Vaškovou o dětských úzkostech.
1: Co já vidím u těch úzkostných dětí, že vlastně nemají v sobě ten oporný bod, o který by se mohli v sobě opřít, aby vyrazili do toho života, do těch náročných situací, že jsou vlastně v něčem zlomené.
0: Tento a další rozhovory najdete v podcastu Poslouchej mě na webu Hitrádia, nebo si je přečtěte v knize Velké starosti malých lidí, která vychází u nakladatelství Grada. www.hitradio.cz
2: Rád bych si koupil cukru.

0: Parádní sobotní odpoledne, 17. hodina je tu, aktuální informace z dopravy a za chvilku taky slibované zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Omezení provozu čeká na Sokolovsku v Cytické ulici. Vinou stavebních prací je tam zúžená vozovka. Opatrně taky v Plzni, kde se pracuje v centru na Roudné v Bělohorském. No a ještě do Mažlice, kde čeká omezení v centru kvůli probíhajícím chodským slavnostem. Vaše další informace ze silnic na západě Čech pište k nám na náš WhatsApp. Číslo k nám je 720 870 237.
2: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
5: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus. Super ceny, tajné akce a bonusy jen pro členy. To je klub posluchačů Hit Radia. Zaregistruj se a buď součástí naší party. Hit Radio CZ.
1: Máme 17 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a s nimi taky Bára Purkartová. Nepříjemné překvapení čeká na řidiče na Tachovsku. U Lestkova se totiž propadla vozovka a tak je tam teď dočasně zúžená silnice. Opravy by měly trvat minimálně do konce září. V době špičky v místě prací provoz řídí sami pracovníci údržby, kteří vozidla pouští kyvadlově. Běžně nepřístupný zámek Březina na Rokycansku se letos výjimečně otevře veřejnosti. V sobotu 12. září ho projekt Zámek v pohybu promění v jedno velké divadelní jeviště. Návštěvníci se podívají i do míst, kam se jinak běžně nedostanou. Počty nakažených hepatitidou typu A lámaly loni a ještě i letos na jaře rekordy. Teď už se ale situace uklidňuje. Za minulý rok bylo v Česku nahlášeno přes 3200 nakažených. Zdánlivě stabilizovaná situace se žloutenkou se ale může podle epidemiologů po prázdninách zhoršit. No a na závěr ještě fotbal. Plzeň dnes čeká utkání 4. kola naší nejvyšší soutěže a další z domácích zápasů. Ve Štruncových Sadech Viktorka nastoupí proti soupeři ze Zlína. Zápas začne přesně v 8 večer. Na neděli nám předpověď pro západní Čechy zpočátku slibuje ještě jasno nebo polojasno. Během dne ale postupně bude přibývat oblačnosti a k večeru se objeví přehánky a ojediněle prý taky bouřky. Teploty se ale opět dostanou vysoko mezi 29 a 33 stupňů Celsia.
7: Hit Radio FM Plus.
0: Poslední společná hodinka, bylo 16 hodin s váma Kuba Rada, nádhernou sobotu, užívejte odpoledne a volno, doufám.

No, před náma taky Pitbull, který byl pár týdnů zpátky v České republice, nicméně na podzim chystá turné, I Am Back se jmenuje, a je to symbolický, protože se vrátí i k nám do České republiky. 22. listopadu bude hrát totiž v pražský O2 aréně. A teda ty vstupenky na to, že už tu byl, tak teda neskutečně rychle mizí, opravdu zbývají jenom jednotky. Kdybyste chtěli vyrazit, tak ticketmaster.cz, tam je seženete. No a ten Pitbull, o kterém tady mluvíme, je tu i teď, společně s Niem. Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times.

0: Pěknou sobotu, tohle byla Gracie Abrams na Hit Radio FM+. Kolik srdcí plzeňského kraje už máte ve své fotografické sbírce? Naše dřevěné selfie pointy vás zavedou na Chocko, taky ke Kozelce, na Formanskou stezku u Mladého Smolivce i nad Žinkovy. Každé místo nabízí úplně jiný výhled a taky novej tip na výlet. Vyfoťte se u srdce, označte Hit Radio FM+, a my vaši fotografii rádi přesdílíme. Kompletní seznam všech selfie pointů, který najdete tady u nás na západě Čech, tak to pro vás máme sepsan krásně na www.hitradiofmplus.cz. Marquez a nebo Avery Lavin vás potěší už za chvíli.
1: Hit Radio. Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Desátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu. Jenom hity. Hit Radio.
2: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita. Autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
3: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee. Let's

0: Zdravý a kvalitní spánek jsme tu my.
1: Doubravecký projektor je zpět. Zveme vás na louku u svatého Jiří. 28. film Švihláci, 21. 8. Rituál a 22. 8. Jak vycvičit draka. Začínáme vždy od 20:30. Vstup je zdarma. Zve vás městský obvod Plzeň 4.
2: Hit Radio FM Plus.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Pěknou sobotu, hezký odpoledne, s váma je Hit Radio FM+, a i když je sobotní odpoledne, pořád se toho dá dost stihnout. Kam vyrazit? Klidně třeba i příští víkend. Pozvu vás na promítání, protože letní promítání z finále Plzeň pokračuje. Příští týden ve čtvrtek 20. můžete vyrazit do Muzea v přírodě v Plzni Bolevci. Bude se promítat pohádka Jak vycvičit draka. Krom toho můžete hned zítra vyrazit třeba do Sosu na Chebsku, protože tam dál i během víkendu jezdí důlní vláček Kateřina. Myslím si, že pro děti teda jako nezapomenutelný a krásný zážitek, je to kousíček od Františkových lázní, tak můžete navštívit i lázeňský trojúhelník. A příští víkend to vás pozvu na dožínky na statku v Milíkově. Hele, to je tradiční a krásná akce, která oslavuje úrodu tady u nás v plzeňském kraji, zároveň ale i tradice. Podrobnosti tak ty najdete na stránkách Plzeňského kraje.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.

0: Kamina a All About The Money. Tady je Hit Radio FM+, no a je čas se rozloučit. Za chviličku 18 hodin, za nějakých zhruba 15 minut, to znamená přesně v 18 hodin my skáčeme do auta a jedeme směr do Mažlice, protože jednak nechceme minout Marušku Rotrovou na Hot Rock Festu, to prostě je stálice, kterou musíme vidět, o tom žádná. A v 10 večer se na vás těšíme na afterparty Hit Radio FM+. Nezapomeňte, že na ní seženete samostatně vstupenky, takže pokud jste někde v Domažlicích a večer nemáte žádný plány, 100% za náma doražte. Jinak užívejte sobotu, užívejte volno, víkend, neděli a v pondělí v 15 hodin se na vás těší po týdnu kompletní divoký západ. Ahoj.
1: Domov je místo, kde se cítíte bezpečně a kam se rádi vracíte.
2: Nové rodinné bydlení u Daliborky v Nepomuku vám přesně tohle nabízí. Vysoký standard bydlení, bezpečí malého města pro děti, klid uprostřed přírody pro vás.
1: Školy, lékaři, obchody, vše na blízku.
2: Jen 30 minut od Plzně.
1: U Daliborky. Místo, které si zamilujete za cenu, kterou jen tak nenajdete.
2: U Daliborky Nepomuk.cz.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
5: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
6: FM+.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: víte, co je nejlepší k víkendové snídani? Lea Děnděši.
1: Dobré ráno.
0: Spousta energie, skvělá nálada a vážných informací jen tolik, kolik jich pro víkend potřebujete.
1: To byl spíš pozdrav nějaký indiánský, ne?
2: Asi jo.
0: Víkend je lepší s Hit Radiem.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. West Bohemia Tour. Světová cyklistická špička v Plzeňském kraji. Přijďte fandit týmům z Tour de France. Od čtvrtka 20. srpna do neděle 23. srpna se na vás těšíme na vrchu Radyně, na náměstí v Rokycanech, na náměstí v Klatovech a na Vinicích v Plzni. Trasy jednotlivých etap najdete na www.westbohemiatour.cz. Fandíme světové cyklistice.
2: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Je 18 hodin, krátké zprávy a Hanka Poskočilová. Elektrolyty, tak to je teď velký biznis, ve velkém jedou hlavně na sociálních sítích. Propagují je slavné osobnosti, vyskakují na nás reklamy s výhodnou koupí. Jenže podle lékařů je to spíš hit a móda, protože elektrolyty potřebuje v takové formě jen málo kdo. Hodí se hlavně při pořádném sportování a pocení. Jinak svou práci zvládne v klidu voda a běžná strava. A nepřehánět to. Některé drinky z elektrolyty mají tolik sodíku, že tělu místo pomoci můžou pěkně zavařit. Zatmění slunce má pro některé zvědavce dost nepříjemnou dohru. Pokoukání bez ochranných brýlí teď oční kliniky řeší poškozené sítnice i černé skvrny před očima. Podle lékaře se zhruba polovině postižených zrak už úplně nespraví. Zpěvák Robbie Williams přišel s dalším hodně osobním přiznáním. Vedle ADHD zjistil, že má tak trošku i autismus a prý mu najednou spousta věcí dává větší smysl. Žádné drama z toho ale nedělá, naopak i tohle zjištění Robbie přetavil v humor. Neděle nám ještě pořádně přitopí, teploty můžou šplhat až k 37 stupňům ve stínu a dusno nám dá zabrat. Zítra už ale taky dorazí déšť a místy bouřky a pořádný teplotní sešup. Maxima v pondělí spadnou někam na 20 až 25 stupňů Celsia.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio FM+.

0: střední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
1: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
2: Franto, kde jsou ty maliny?
3: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
2: Taky zavakuovaný.
4: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
6: Byt 4 plus KK ve starém Plzenci za 8 milionů 705 700. Rodinný dům v Klášterci nad Ohří za 6 milionů 250 000. Les v Tupadlech na Mělnicku za 998 000. Chata v Tupadlech za 1 milion 700 000. A rodinný dům v Miroticích na Písecku za 4 miliony 300 tisíc korun.
5: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

0: Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
1: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
0: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
1: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
0: To je Audi Q7 Perfection.
1: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá, ten nejezdí. Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás. Porsche Plzeň. Profi voda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Doubravecký projektor je zpět. Zveme vás na louku u svatého Jiří. 28. film Šviháci, 21. 8. Rituál a 22. 8. Jak vycvičit draka. Začínáme vždy od 20:30. Vstup je zdarma. Zve vás Městský obvod Plzeň 4.

0: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
2: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
1: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

West Bohemia Tour. Světová cyklistická špička v Plzeňském kraji. Přijďte fandit týmům z Tour de France. Od čtvrtka 20. srpna do neděle 23. srpna se na vás těšíme na vrchu Radyně, na náměstí v Rokycanech, na náměstí v Klatovech a na Vinicích v Plzni. Trasy jednotlivých etap najdete na www.westbohemiatour.cz. Fandíme světové cyklistice.

Rádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé. Naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.sandpack.com

Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz

0: Ten vysavač je zase rozbitej.
1: No jo, a zas to musím řešit já.
2: Tak příště domů.
3: Domo-elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.

0: Dobrý den.
1: Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
2: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
1: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
2: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
1: To je Audi Q7 Perfection.
2: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá,
1: ten nejezdí.
2: Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: tarararata, trička, rata, tarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Navštivte největší specializovanou prodejnu

0: Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
1: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
0: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
1: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
0: To je Audi Q7 Perfection.
1: Přesně tak.

0: ti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
2: Přesvědčte se o největším výběru postelí a madrací. Postele Losina.cz.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Nezapomeňte, že třetinu života strávíte v posteli.

0: Rádio FM Plus.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: kvalitní spánek jsme tu my. Postele Losina.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.